největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

hodně dobrý bedny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na

lásky, hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,